0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 2 hodiny ráno. Už i ti největší hovada se v létě paří na festivalech a letošní trend je jasný, kdo nemá na hlavě věnec z pivních tácků, je prostě out a může si jít honit frndu do kempu. Místo drahých VIP sekcí se tak největší chlapáci předhání, kdo nazbírá největší úlovek z popela plného nedopitých dvanáctek. Jeden týpek prý měl už tolik tácků, že si ho spletli s putovní hospodou a žádali si u něj pivo.
2: Ze společnosti.
3: Léto je tady a s ním i pořádná špína. Lidi se zřejmě rozhodli, že veřejné kašny jsou nová soukromá koupaliště, protože se v nich nejen sákají, ale v Brně si tam dokonce myli syrové maso. Takže až příště uvidíte bublinky, zvažte, jestli to není jen špinavý vývar z nedělního oběda.
2: Kultura.
3: Adriana Sklenaříková, ta modelína s nohama až do nebe, se nedávno svěřila, že sex po 50 je prý ještě lepší, ty vole. Takže jestli jste si mysleli, že s věkem to jde do kytek, tahle kočka dokazuje, že se to akorát rozjíždí na plné koule. Pánové, učte se, nebo vás tyhle zralí dračice strčí do kapsy i s trenkama.
2: Sport.
3: Český tenisový rebel Tomáš Macháč prý vymetl z prach bídnou láskou ke zpěvačce Kláře Drobný. Místo toho si do postele zbalil o poznání šťavnatější kousek dceru sexy moderátorky Kubelkové, Natálku. Evidentně má kluk vkus na mladé maso, tak snad mu na kurtu bude stát i míček.
2: Doprava.
3: Pátek večer a silnice v Česku, to je jako rande s bejvalkou, nikdy nevíš, co se posere, ale víš, že to bude jízda plná brzdění a nadávek. Dálnice D1 dneska opět ukázala, že je spíš koloniální cesta plná výmolů než moderní tepna, kde se kolony táhly jak smrad z hospodského hajzlu po zavíračce. Takže pokud jste se dneska nikde nepřilepili v zácpě, nebo vám nevylítlo kolo na nějaké té tankodromové díře, máte dneska vyhráno a můžete se jít rovnou opít.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková ta typická česká nálada, kdy se ráno probudíte a řeknete si, co to kurva je za zimu. Rtuť teploměru se po nocích bude flákat někde kolem 5 až 9 stupňů Celsia, přes den se s vypětím všech sil vyšplhá k 12 až 17, na Moravě se pak můžete těšit až na 19. Takže žádný svlékání do plavek, holky, maximálně tak do podvlíkaček, a to jen když budete doma sami.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: jsou levý.
1: Zetřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.

Don't you like that? Feels so good, don't it?

0: Vicky. Minimum Infa. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

Hodiny na rohu ukazovaly 6 a v centru byl vlastně klid.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.

0: Rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 3 hodiny ráno. No tak, probuďte se, vy smradlaví smombíci. V Česku se to prej hemží chodci, co čumí jen do mobilu a svět kolem nich je jim úplně uprdele. Ještě, aby jim do prdele nefjel trolejbus, pak by možná zvedli hlavu od těch posraných obrazovek.
2: Ze společnosti.
3: Takže bacha na telku, na Prima Plus se rozjela československá verze Naked Attraction, kde se naštěstí nikdo nepředstírá. Jestli jste vždycky chtěli vidět, jak vypadá poctivá česká a slovenská nahota bez cenzury, teď je vaše chvíle. Konečně normální lidi bez zbytečných keců a rovnou s holým zadkem do éteru.
2: Kultura.
3: Táborské divadlo se pořádně odvázalo. Právě dnes a zítra tam totiž řádí kabaret Hrzán, který slibuje pořádnou dávku divadelního rochnění v životě slavného herce Jiřího Hrzána. Takže jestli máte koule na to vidět Hrzána v plné parádě, běžte a ukažte se.
2: Sport.
3: Česká republika řeší, kdo se vlastně CP na VIP tribuny hokejového mistrovství světa, reportérka Darina Vymětalíková se nebála prstem ukázat na hromadu celebrit z Primy. Šéf sportovní divize Česká televize to označil za velmi nešťastné a nevhodné, což zní, jako by mu někdo šlápl na kuří oko. Hold, někteří si prostě myslí, že s kamerou v zádech můžou strkat rypáky, kam se jim zachce, co?
2: Doprava.
3: Dopravní situace po celé republice je opět v prdeli, zácpy se táhnou jak nudle z nosu na desítkách kilometrů a nehody nám dělají ze silnic jedno velké parkoviště. Řidiči už jsou tak vytočení, že by nejradši poslali celý systém do háje zeleného a někteří si dokonce začali krátit dlouhou chvíli dost netradičními způsoby. Prý se už v odstavných pruzích rodí nové generace, protože na co čekat, když už se stejně nikam nedostaneš.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká převážně oblačno, občas s deštěm, takže na nějaké opalovačky to moc nebude, spíš tak na domácí erotické hrátky pod dekou. Teploty se budou pohybovat od 6 do 12 stupňů Celsia, takže si vemte něco teplejšího, ať vám neupadne. Žádný velký vedro, takže klídek, pohoda a hlavně ať se vám daří líp než včera.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, ne, to pravda. Povídám, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco, víš něco brznout bokem nebo co. Povídám, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka, ze 27 za čtvrt hodiny.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 6 hodin ráno. V pražské Stromovce se včera strhla menší mela, když se parta mladíků rozhodla, že si z místního rybníka udělají nudistickou pláž. Naštěstí nikdo nemusel volat posily, jen se pár důchodkyň pohoršilo a místní kachny se prý docela bavili.
5: Ze společnosti.
6: V českém fotbale se zase jednou ukázalo, že některým funkcionářům chybí nejen taktika na hřišti. Jeden takový kaskadér z Dynama se v noci rozhodl řešit problémy s magistrátem svým holým zadkem. No, prdel to asi moc nevyřešilo, ale pozornost na sebe určitě strhnul.
5: Kultura.
6: Třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, fotky a videa. Sexuálně sugestivní textovky a obrázky jsou tak běžnou součástí digitálního života, hlavně u mladých mezi 18 a 29 lety. Jen aby z toho nebylo víc problémů než slastných chvil, že jo.
5: Sport.
6: V okresním Přeboru se včera děli věci, jeden fotbalista prý dostal takovou šlupku do koulí, že mu vyrazila nejen dech, ale i pár zubů. Po mači se sice šlo slavit, ale v místní putice to prý dopadlo hůř než na trávníku, když se strhla regulérní mela o poslední lahváče. Otázkou je, jestli vůbec příští víkend postaví tým, protože někteří borci teď asi sedí doma s monoklem a ledujou si varlata.
5: Doprava.
6: Ranní kafe na D1 se dneska nejspíš opozdí, Komořanský tunel totiž přes noc zažil pořádnou akci. Dodávka se tam seštrejchla s nákladňákem, takže ti, co spěchali, si museli dát pohov. Tahle ranní taškařice tak zkomplikovala směr na dálnici D1.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska si obloha hraje na apríla, čekejte proměnlivou oblačnost a místy sprchy, hlavně na severu, takže kdo má načančaný účes, ať si ho kurva kryje, denní teploty se vyšplhají na příjemných 19 až 23 stupňů Celsia, místy na jižní Moravě až na 25. V noci to pak spadne na solidních 7 až 12 stupňů, ideální čas na to zalézt si s někým do postele a předstírat, že je venku zima. Takže si zítra nezapomeňte vzít pořádnou bundu, ať vám to neomrzne, protože déšť se bude potulovat po celé republice.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Profesor Indigo.
1: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, spočítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
2: Já.
1: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
2: Již zítra.
3: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. června, má svátek Roland. Toto jméno, pocházející ze staroněmčiny s významem slavná země, proslavil především legendární rytíř z doby Karla Velikého. Všem Rolandům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 7 hodin ráno. Češi si prý letos léto užívají s takovou vervou, že se na koupalištích občas zapomíná, co je to osobní prostor, a ručníky se rozkládají dřív, než slunce vstane. Někteří ptipálci dokonce navrhují zavést místenky na trávníky, aby se předešlo ranním soubojům o strategické fleky. Hlavně ať se nám nikdo nepřismahne.
4: Ze společnosti.
5: Tak si představte, že tenhle dříve opovrhovaný blav se vrací na výsluní. Dneska totiž lidi platí tisíce za držťkovku nebo plíčky na smetaně, které naše babičky vařily spíš snouze. Zkrátka, co bylo kdysi pro chudé, je teď pro hipstry, a to je teda sakra posun.
4: Kultura.
5: České kulturní dění se tento víkend pořádně rozjíždí, nebo spíš rozchází, a to doslova svičí na dořitky. Legendární turistický pochod, co už sám o sobě zní jako parádní erotický román, letos nabídl i trasy pro kočárky, takže si tu zábavu užili fakt všechny generace, od mimin až po ty největší prdele. Prostě dokonalá ukázka, že Češi umí vzít i ty největší prdeláky s humorem a urazit pěkných pár kilometrů, klidně i s ratolestí v zádech.
4: Sport.
5: Na babylonském rybníku se o víkendu rvali desítky týmů na dračích lodích, a že to byla dřina jak prase, to vám povím. Pádla lítala vzduchem, voda stříkala do všech světových stran a někteří borci prý málem vypustili duši, jen aby byli v cíli první. Hlavně, že se u toho všichni královsky bavili.
4: Doprava.
5: V ranních hodinách se na pražském okruhu u Jesenice opět ukázalo, že někteří řidiči jsou mistři v bourání, když se kamion nacpal do svodidel. Zpomalili jsme se do jednoho pruhu, protože silnice byla zasraná prázdnými lahvemi, což je tak trochu symbol našeho ranního schonu. Kdo teď jede do práce, ten si to prostě užije, co na to říct.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den jako stvořený pro ty, co si ráno rádi přispí, teploty se totiž budou držet v rozmezí od nějakých 10 do 20 stupňů, jen na jižní Moravě se může sluníčko drze vyšplhat až na 22, takže tam se asi někdo svlékne dřív. Takže ať už se povalujete v posteli, nebo už řešíte ranní ptáky, nezapomeňte, že se to odpoledne trochu zlepší, a třeba se i opálíte, vy ranní ptáčata.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, v tom muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku s vázou. Váza spadne a rozpláká se na tisíc kousků. Přijde k ní totálně, fakt totálně nasra rozdružený hlídač a říká jí: ženská, já vás snad zabiju! Ta váza byla z 15. století! No a blondýnka si oddechne a říká: uf, a já jsem se lekla, že byla nová.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 8. hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 8 hodin ráno. V Příbrami se potýkali s nečekanou krizí na veřejných záchodech, které zprovoznili až po kuriozním nálezu spláchnuté spodní prádlo tam udělalo pořádnou paseku. Kvůli téhle intimní nehodě tak museli záchody zavřít těsně před hornickými slavnostmi, takže si možná někdo musel držet, co se dalo.
6: Ze společnosti.
7: Zpráva z Plzně, místní obyvatelé jsou zřejmě takoví borci, že se jim vyplatí krást i z kontejnerů na tříděný odpad. Někdo na ně totiž nasadil zámky, aby zabránil vybírání plastů a kovů. Policie však uklidňuje, že zloději jsou v tom tentokrát nevinně, jen se zřejmě nikdo nechtěl hrabat v cizích sačkách.
6: Kultura.
7: Překvapivě se ukázalo, že největší kulturní událostí jara není žádná opera, ale sbírání zapomenutých deštníků z pražské MHD, které nakonec skončily na charitativní módní přehlídce. Modely s patinou, co pamatují kde jakou kaluš a spěch, byly prý rozchváceny, což dokazuje, že Češi mají slabost pro recyklaci a deštník, co jim už nikdo neukradne. A navíc, každý tenhle kus měl svůj vlastní příběh, prý daleko zajímavější než ledas, který moderní umělecký počin.
6: Sport.
7: Místní fotbalové Bčko z Horní Dolní sice o víkendu inkasovalo 5 gólů, ale největší šok přišel až po zápase. Na hřiště totiž vtrhl na háč, který prý prohrál sázku s naším brankářem o to, kdo má většího talent na chytání. No, teď má víc fotek než gólů a fanoušci se bavili královsky.
6: Doprava.
7: Tak to máme dneska ráno zase na D1 veselo, když se u Ostrovačic někdo rozhodl, že kamion patří spíš na bok silnice než na kola, a zablokoval směr na Prahu na 2 hodiny. Kolony se táhly jak fronta na banány, takže ti, co chtěli brzo na výlet, měli smůlu. A bacha, letní stavební sezóna se teprve rozjíždí, takže se máme na co těšit.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes se nad Českem bude honit proměnlivá oblačnost s občasnými přeháňkami, hlavně na severu, takže si plavky nechte ještě v šuplíku, na rande si raději vezměte deštník a teploty vyšplhají na příjemných 16 až 20 stupňů, místy na Moravě až 22 stupňů Celsia. V noci nás čeká 9 až 11 a zítra pak 17 až 21, takže horké chvilky budou spíš v ložnici než venku.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilio Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 9 hodin ráno. Česká republika se opět probouzí do reality, kde se někteří snaží obohatit za každou cenu, třeba i prodejem zázračných léků na zhubnutí, po kterých prý hrozí prasknutí trenýrek. A co na to obyčejný Franta? Ten si spíš láme hlavu, proč mu už třetí den neteče teplá voda, zatímco jeho sousedce Květušce dorazil balíček plný erotických pomůcek, které si prý omylem objednala v e-shopu s ovocem.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
8: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
9: Jedinej důvod, proč jsem se naučil nadávat ve víc jazycích, je, abych mohl poslat do prdele víc lidí po celém světě.
10: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.
11: Crazy Radio.
12: Crazy Radio.
13: Minimum muziky.
14: Minimum infa.
15: Maximálně fun.
16: To je Crazy Radio.
17: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? Říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Love is the answer.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 14. června, má svátek Roland. Toto jméno, pocházející ze staroněmčiny s významem slavná země, proslavil především legendární rytíř z doby Karla Velikého. Všem Rolandům přeji krásný den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Whatever.
3: S Crazy Rádiem.
5: Come on, girls. Let's go to Mexico.

0: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 10 hodin dopoledne. V Jablonném v Podještědí dnes mají pořádnou slávu, protože jejich Lemberská Lipová alej, která vyhrála alej roku 2025, oslavuje. Doufejme, že se tam ale nebudou slavit jen stromy, ale i trochu jiné alejky a pořádně se tam rozproudí život. Obyvatelé se prý už těší, až se pod korunami stromů rozjedou pořádné taškařice.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že v Česku máme vážně co objevovat. Mezi oblíbené turistické kuriozity totiž patří i skalní útvar s roztomilým názvem Ďáblova prdel, který se skrývá v lesích kolem rybníka Zvůle. Prý má tak jednoznačný tvar, že mu ani jinak říkat nešlo. Kdo by si nepřál udělat selfie u takové přírodní krásy, že ano?
5: Kultura.
6: Felix Slováček s Lucí Gelemovou si podle všeho užili pořádnou divočinu, Bulvár píše o sexu a následné péářbě na hotelu. Jestli jim k rozehřátí stačil jenom tanec, to je otázka do pranice. Dáda Patrasová z toho zřejmě žádnou radost nemá.
5: Sport.
6: České fotbalové hrdiny na mistrovství světa v Koreji zradila nejen forma, ale i počasí a otravný hmyz, což z jejich výkonu udělalo spíš parodii na hru. Jejich první gól na šampionátu sice vyvolal ve světě nečekanou polemiku, kdy se obdiv mísil s opovržením, ale radost s něj byla asi taková, jako když vám partnerka řekne, že je jen kamarád. No, aspoň víme, že cestování a boj s komáry zvládáme prvotřídně.
5: Doprava.
6: České silnice se dnes ráno tváří jako po flámu, takže se připravte na pořádný bolehlav za volantem, hlavně v Brně, kde kolem D2 a Kaštanové ulice probíhá nekonečný tanec s frézami a objížďkami, se budete pohybovat spíš krokem než jízdou. I Liberec u Sněhuláka láká na dobrodružnou cestu plnou zúžení, a tak pokud nechcete ztratit poslední zbytky trpělivosti, vezměte to raději oklikou nebo zůstaňte doma a podívejte se na Netflix. Doprava v Česku je prostě občas taková sranda, že by jeden brečel smíchy.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká vypečené počasí, obloha bude proměnlivá s občasnými přeháňkami, hlavně na severu, a denní teploty se vyšplhají na příjemných 16 až 20 stupňů, na jižní Moravě možná až 22. Takže, milí posluchači, kdo to ráno přepískl z drinky, hlavně se oblečte adekvátně, protože se očekává celkem čerstvý západní vítr. Na zítra to vypadá podobně, jen s trošku méně deštěm a teplotami kolem 21.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Once upon a Taito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early morning to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák, už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.
2: Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 11 hodin dopoledne. Léto se nám blíží a módní návrháři hlásí návrat průsvitných látek, takže si, milé dámy, připravte šatníky na pořádně prosvětlenou sezónu. Klidně to vemte bez podprsenky, vždyť je to móda, no ne. A pánové, vy se taky nemusíte střílet do hlavy, lněné oblečení je prý stále v kurzu, takže můžete vypadat šik i bez průhledných kalhot.
4: Ze společnosti.
5: Česká republika řešila v posledních dnech docela vtipnou patálii, kdy v jedné obci museli hasiči zasahovat kvůli neposednému kozlovi, který se ztratil z farmy a drze okupoval střechu rodinného domu. Zvíře si tam zjevně užívalo výhled i pocit svobody, než ho s humorem sobě vlastním a s velkou dávkou opatrnosti sesadili dolů. Místní se teď baví, jestli k tomu nepotřeboval spíš žebřík než kopita.
4: Kultura.
5: V Praze teď prý otevřeli první divadlo pro batolata, takže už i ty nejmenší generace budou mít své kulturní vyžití, aby se náhodou neřeklo, že jen čumí do zdi. Představení pro prcky od 10 měsíců do 5 let slibují, že i ty největší brečíky se začnou divadelně výmat. No, jen doufáme, že místo ovací nebudou létat plné pleny.
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že na fotbalovém mistrovství světa v Americe, Kanadě a Mexiku se dějí větší věci mimo hřiště než na něm. Policisté tam totiž v převlecích drsných maskotů dělali zátah na dílery a video z akce se stalo virálním hitem, což je prý jedna z nejšílenějších sérií v celém sportu. Někteří fanoušci si myslí, že takhle by se mělo honit spíš góly, ne překupníky trávy.
4: Doprava.
5: Takže bacha, jestli letíte někam za teplem, kolem pražského letiště Václava Havla je teď doprava jeden velký špunt. Rekonstrukce křižovatky Aviatická dělá z cestování peklo a policie radí, buďte tam s předstihem, nebo se na to vykašlete a jeďte MHD. Jinak si na dovolenou možná odfrknete až v letištní hale, zatímco vaše auto bude pěkně stát v koloně.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to v České republice vypadá na den jako malovaný, ať už se chystáte na zahradu, nebo třeba jen tak na čumendu, teploty se vyšplhají až k příjemným 23 stupňům Celsia. Jen pozor, večer by mohlo smraků spadnout pár kapek, tak ať vám déšť nezmaří plány s tím sexy kolegou.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu bez pomoci

Jestli pak víte, jak se jmenují ty, co nejedí maso, ty... Jak se jmenují? Ne, důchodci.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

do francouzský prodejny v Jindřišské ulici, říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pá, prosím, tady máte 242 korun. No pá, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pá, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, poledne. Češi jsou zmatení jako veverky v cirkuse s počasí, které nám tenhle červen připravil, sluníčko pálí, pak prší, takže okurky ve sklenicích vadnou jak po flámu. Zahrádkáři si teď lámou hlavu, jestli vůbec stihnou vypěstovat něco k nakládání, nebo jestli raději rovnou koupí ty polské v supermarketu. Holt, letošní léto je zatím pěkná, výzva.
2: Ze společnosti.
3: Tak to nám to sněhové pole, mapa republiky, na Studniční hoře letos pěkně rychle zmizelo, už 4. června. Prvorepublikový tvar Československa s Podkarpatskou Rusí se mu tentokrát moc nechtěl rýsovat, což je sakra brzy. Evidentně ani sníh v Krkonoších už nedrží staré mapy.
2: Kultura.
3: Na jižním okně věže brněnského kostela svatého Jakuba se už pěkných pár staletí jeden mužíček drze vystavuje s nahým zadkem na kolem jdoucí. Prý je to buď na schvál proti vrchnosti z Petrova, nebo si stavitel vyřizoval účty za nezaplacenou práci. Takže až budete v Brně, mrkněte, jestli vám ten kostel něco neukazuje.
2: Sport.
3: Takže, sportovní svět v Česku zažil něco, co si jen tak nevymyslíš, v kleci celebrity kombat se profiběc Gábor Borároš postavil proti dvěma amatérům současně. Ti sice šli do toho s kuráží, ale po pár vteřinách už se jeden válel na zemi a druhý ho brzy následoval. Co si budeme povídat? Proti takové mašině neměli ti chudáci ani piču šanci, i kdyby jich tam bylo pět.
2: Doprava.
3: Kolem pražského letiště to teď vypadá, jako by tam všichni chtěli stihnout poslední let do ráje. Rozsáhlá přestavba křižovatky aviatická totiž totálně ochromila dopravu, takže si na cestu přibalte svatou trpělivost, nebo rovnou stan. Raději vyrazte s pořádnou časovou rezervou, ať vaše dovolená nezačne ještě předtím, než se dostanete na letiště.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dnes si v Česku užijeme celkem příjemné počasí, teploty vyšplhají na 16 až 20 stupňů, takže žádné propocené košile ani ranní šoky, prostě taková ta klasická nedělní pohoda. V úterý se ale chystá menší teplotní skok a rtuť se začne šplhat vzhůru, až na krásných 25 stupňů. No a pak, milí posluchači, to přijde, africké vedro, které koncem týdne vystřelí teploty až na 33 stupně, takže se můžeme těšit na pořádně horké večery a dost možná i na nějaké ty lehce úspornější modely oblečení.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ať label kotví jako lock, stage molo, kde to rozehrém jako barvy polok. Atomovka ti tvůj život zprasí, ale tenhle fest je bomba, co tě spasí.
1: Hip-hop žije jako číslo 5, stage domov můj, zemský ráj tu na pohled. Miluju rap, pamatuješ loni na boyband?

0: Mám na ruce pásku, přede mnou dav a za ním plot. Neobyčejný žůr, všichni končí to jak Scott. Indy a Vič, LA 4, vypálený pražský preví. My tři hady, kdo štílo, legendární skvělý. Na Tatrou se blízka, mám laser až na pódium. A i keby som mal tisíc let, hip-hop tady stále žije. Živě, hlavně zblízka, jsme na tvojem sídlisku. V zimě, v létě, André Svičem, 20 let na ihrisku.
1: Nejsilnější hudební styl našich zemí. Jsme všude bez cenzury, pálíme ten shit. Když píšu liney, tak jsem high jako den.

0: Stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli k písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. června, má svátek Roland. Toto jméno, pocházející ze staroněmčiny s významem slavná země, proslavil především legendární rytíř z doby Karla Velikého. Všem Rolandům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 13. hodina odpoledne. Léto už se sice blíží, ale Češi se letos víc než na exotiku na koupaliště a rybníky v tuzemsku vrhají, kde se v narvaných plavkách snaží alespoň trochu ochladit. Hygienici sice varují před žabincem a podceňováním prevence, ale kdo by řešil nějaké viry, když venku je podle předpovědi 40 a doma ti teče jen vlažná voda.
4: Ze společnosti.
5: Kdo by to byl řekl, že i kostel může skrývat menší skandálek, přímo na věži brněnského kostela svatého Jakuba. Na jižním okně se tam totiž krčí maličký mužíček, co na kolem jdoucí vystrkuje svůj nahý zadek. Legendy se liší, jestli si tak stavitel vystřelil z měšťanů, nebo farnost svrchnosti, každopádně je to pořádná prdel.
4: Kultura.
5: První rok hledá záchod, třetí rok chce změny, prozradila Helena Bezděk-Franková ze Státního fondu audiovize s úsměvem, když vzpomínala na 14 ministrů kultury, které zažila. Podle ní to prý krásně ilustruje, jak se páni politici potýkají s realitou státní správy. Holt, i ve vysoké kultuře jsou základní potřeby na prvním místě.
4: Sport.
5: Fotbalové mistrovství světa 2026 už začalo a Češi do něj vstoupili, jak už je skoro tradicí, lehce v přeči, když hned v úvodním mači podlehli Jižní Koreji 1-2. Experti i fanoušci si po zápase drbou hlavy a svorně tvrdí, že to byl obraz českého fotbalu, kde se prostě musíme spoléhat na standardky, protože ze hry to moc neklape. No, alespoň máme o čem mluvit, než se naši borci zase zázračně probudí.
4: Doprava.
5: Česko se momentálně jeví jako jedna velká stavební díra, kde se z betonu rodí nové překážky rychleji než letní lásky. Na letiště v Ruzyni se teď dostanete snadněji lodí po Vltavě, protože kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam stojí auta v kolonech jako prdel u hrnce. Takže si radši přibalte do kufru spacák a termosku, protože to vypadá na pořádný dopravní orgasmus.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká takové aprílové léto, s teplotami mezi 16 a 20 stupni Celsia, takže žádné velké pocení nehrozí, maximálně v soukromí, že jo. Občas sice sprchne, ale nebojte, na romantickou procházku se svým miláčkem to stačit bude a ke konci týdne už to bude na pořádné rozehřátí až ke 30 stupňům.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má se v rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: Lazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 14. hodina odpoledne. Tak, vážení, pokud jste se těšili na první prázdninový týden s rozpálenými plážemi a bazény, meteorologové nám to pěkně zhatili. Prý nás čeká na přelomu června a července chladnější počasí, takže plavky nechte ještě na dně skříně a raději si přibalte svetr. No co, aspoň se nám nebude potit zadek při balení kufrů.
5: Ze společnosti.
6: Máme tu zprávy, že v Česku se to hemží obcemi s názvy, u kterých by se jeden červenal, kdyby nebyl na vesnici zvyklý. Kdo by nechtěl bydlet v Řitce nebo se jen tak stavit na kafíčko v Pičíně. A aby toho nebylo málo, některé z těch nejúžasnějších, jako třeba Šukačka, prý mají dokonce i své zajímavé pověsti o vzniku.
5: Kultura.
6: Majitel legendárního diskolandu Ivan Jonák má nové paměti plné sexu, diska a svobody, které vycházejí 10 let po jeho smrti. Kdo by to byl řekl, že i po dekádě dokáže tenhle král noci pořád rozvířit vody české kultury. Jestli se z toho v hrobě nepřevrací, tak jedině proto, že už to má všechno dávno odžito.
5: Sport.
6: Karel Šíp možná ještě nespasí český fotbal, ale reportérka České televize Darina Vymětalíková se během hokejového mistrovství světa postarala o pořádný poprask, když na sociální síti zpochybnila přítomnost televizních celebrit ve VIP zóně. Šéf sportu na Česká televize pak musel hasit reputační požár, protože se ukázalo, že v delegaci seděl i olympijský vítěz Roman Šebrle a celá akce měla navíc transparentní komerční rámec. Takže příště raději víc koukat na puk a méně na mobily, ať se neplácají takové kraviny.
5: Doprava.
6: Kdo se teď chystá na letiště Václava Havla, ten si asi fakt užije totální dopravní kolaps a hrozí mu, že mu let ulítne. Rozsáhlá přestavba křižovatky Aviatická způsobila, že se řidiči šoupou v nekonečných kolonách, jak kdyby se snažili protáhnout velblouda uchem jehly. Takže, pokud se nechcete osypat, vyrazte fakt s velkou rezervou, nebo si prostě vezměte na letiště spacák.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká taková mírná nálada, denní teploty se totiž vyšplhají na příjemných 17 až 21 stupňů Celsia, takže žádné to africké vedro, spíš tak na lehké svlékání, ale ne úplně do naha. Později v týdnu nám ale sluníčko začne připalovat zadky až k 33 stupňům Celsia, takže to bude chtít fakt pořádnou hydrataci a možná i nějaké to namydlené tělo u rybníka. Držte si plavky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Sign to the

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Touch this.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: letiště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: For cover.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: I got it,

0: 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 15. hodina odpoledne. Dnes to na pražském soudě vypadalo na pořádný cirkus, když se Agáta Hanichová a Jaromír Soukup zase sešli kvůli rozárce a sprosté nadávky létaly vzduchem už na chodbě. Vypadá to, že i po rozchodu si tihle dva umí pěkně vynadat, takže o dramatické kulisy nebyla nouze. Snad se malá slečna jednou dozví, že rodiče se umí hádat i bez publika.
5: Ze společnosti.
6: Z porodnic unikl nový seznam nejšílenějších jmen, která rodiče dali svým ratolestem. Kromě Chanel Mademoiselle se mezi nimi objevuje i Boris Elegán, což naznačuje, že fantazie některých jedinců je skutečně bezbřehá. Chudáci děti si za to budou pít kalich hořkosti celý život, nebo si aspoň užijí spoustu trapných momentů.
5: Kultura.
6: Novinky hlásí, že letní kulturní sezóna naplno startuje po celé republice, divadla se stěhují pod širé nebe a lákají na osvědčené hity i premiéry. Například majitel Discolandu Ivan Jonák, který je 10 let po smrti, se dočkal vydání dalších pamětí, které slibují sex, disco a svobodu. Takže pokud máte chuť na trošku dekadence pod hvězdami, víte, co číst a kam zajít.
5: Sport.
6: Český sport má nového krále vytrvalosti, Gustav Verbakýs z Brna prý v 92 letech zahajuje už 76. plachtařskou sezónu, což je výkon hodný obdivu. Za to jiní borci zřejmě v potajmu trénují hlavně noční disciplíny, kde padají osobní rekordy v rychlosti vyprazdňování varových účtů.
5: Doprava.
6: Pražské letiště Václava Havla se nám totálně podělalo kvůli rekonstrukci křižovatky Aviatická, takže si teď na dovolenou radši vezměte stan a přijďte den předem, nebo se s letadlem rovnou rozlučte a zůstaňte doma s tchýní. Auta se tam štosují v kilometrech dlouhých kolonách, takže i ten sex v autě ve frontě už by asi nikoho nebavil. Policie doporučuje MHD, což je s 5 kufry a 3 dětmi fakt geniální nápad.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme teploty kolem 16 až 20 stupňů Celsia, což je tak akorát na nedělní kafíčko na zahrádce, nebo na to, abyste si vzpomněli na letní flirty. Zítra to bude podobná písnička z 9 až 18 stupni, ale nebojte, příští týden se to rozjede, až se budete potit i ve sprše. Koncem týdne nás čekají parádní teploty až kolem 33 stupňů, takže opálená těla a volná morálka budou v kurzu, do prdele.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přihlánku.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 14. června, má svátek Roland. Toto jméno, pocházející ze staroněmčiny s významem, slavná země, proslavil především legendární rytíř z doby Karla Velikého. Všem Rolandům přeji krásný den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
0: Crazy Rádio.
4: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 16. hodina odpoledne. Zdá se, že společné bydlení už není to, co bývalo, stále více Čechů si se svými partnery vybuduje hnízdečko lásky, jenže každý na jiné adrese. Slavní i ti méně slavní objevují kouzlo, living apart together, kdy má každý svůj klid a nemusí se hádat o to, kdo zas nechal záchodové prkénko nahoře. Možná je to ta pravá cesta k dlouhodobé lásce, když si manželé večer místo hádání pošlou jen zamilovanou SMSku a ráno se na sebe těší jak na Ježíška.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že Ondřej Brzo Bohatý dělá finální tečku za jednou kapitolou, dává do prodeje vilu, kterou pojmenoval po své ex-manželce Daniele. Jestli chcete bydlet v domě s historií plnou lásky i rozchodů a máte v kapse takových 10 mega, teď je vaše šance na pořádný bulvární úlovek. Nový majitel tak získá nejen střechu nad hlavou, ale i kus společenské kroniky plné pikantních detailů.
5: Kultura.
6: Taková Eva Farna si nedávno v Edenu střihla koncert před 30 000 lidmi a prý se přitom rozplakala. Chudinka, spokojíčku se prospívala až nad ochozy stadionu, to je panečku kariéra, co by se s ní jeden poslal radostí.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že jeden náš fotbalový fanoušek v Mexiku se na mistrovství světa asi trochu víc odvázal. Jeho nevinné gesto na kameru při zápase s Jižní Koreou teď řeší celý národ a prý ho to může stát i flek. No co, aspoň má historku do hospody, i když to asi nebude ta s happy endem.
5: Doprava.
6: Právě teď se zdá, že je na silnicích klid, ale včera se poblíž Brna jedna řidička málem předčasně probrala z jarního spánku, když se na ní zezadu přilepil kamion, protože se prý kochala západem slunce a zapomněla na plyn. Naštěstí to odnesly jen plechy a pár nervových buněk, takže si cestou domů alespoň procvičila nadávky. Pamatujte, silnice nejsou diskotéka, ačkoliv někteří řidiči by se tam klidně mohli ucházet o cenu za největšího tanečníka.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečné a pořádně horké odpoledne, rtuť teploměru se vyšplhá k fantastickým 30 stupňům Celsia, takže plavky a pořádné brýle, ať vám sluníčko nespálí kukadla a nevypálí do kůže motiv plavek, které byste pak museli složitě vysvětlovat své drahé polovičce, až se večer budete choulit v posteli a uvažovat, jestli těch pár proseco navíc na terase za to stálo. Na západě republiky se sem tam zatáhne, ale nic, co by zkazilo víkendovou pohodu, snad jen, že už dnes budete muset řešit, jestli si zítra vezmete na zahrádku raději ten sexy top nebo ty nové plavky, co jste si koupila s myšlenkou na to, že byste se mohla nečekaně vykoupat v nějakém rybníku, ale nakonec si jenom namočíte nohy v lavou.
7: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Přišel chlap do restaurace a povídá, prosím vás, mohli byste mi dát psí karbanátky, vaši specialitu? Tak mu dali psí karbanátky, on tam dal nůž, zlomil nůž, zakouse, vylomil si zub, vidličku, zlomil vidličku, rozbil stůl. Povídá, pane vrchní, jak to jsou takhle tvrdý ty psí karbanátky? On má, nedivte se, málo psů, tak to meleme i s boudama.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Moje malá milá, co se na mě zbyla, vrhla ses mi do náruče, ani se tušila, co si zjiším, když se ti kolem krku věším, když ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla, zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla, tak dej mi ruku na šelpáku, ať máme to na háku, naše životy jsou v sázce, musíme promrdat se k lásce.

rozrůstání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez jedná. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Expressi Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 17. hodina podvečerní. Léto už se nám rozjíždí na plné pecky a s ním i tradiční české úkazy, které na dovolené prostě musíte vidět, ať už jedete do Chorvatska nebo na chalupu. Zatímco se některým z nás už vaří řízky v autě na cestu k moři, jiní poctivě kropí suchou trávu u kadibudky na své milované chalupě. No a pár fajnšmekrů s oblibou předvádí své vytrénované bříško u rybníka, zatímco si dává desáté pivo prostě idylka, co vám budu povídat.
4: Ze společnosti.
5: Strážníci v Týně nad Vltavou věli k nahlášené bedně s lidským tělem v lese, aby zjistili, že šlo jen o silikonovou panu ze sex shopu. Místo vraždy tak řešili spíš lidské choutky a nakonec i krádež. Inu, pro někoho je to prostě ta nejlepší společnice.
4: Kultura.
5: Taková zpráva, že i decentní Štěpánka Duchková s údivem koukala na porno a chce si užívat sex i ve stáří, nám dává naději, že česká kultura nespí. Ženy prostě chtějí víc, a to je dobře, sakra. Ještě že máme internet.
4: Sport.
5: Česká sportovní scéna se opět baví, když kulturista a občasný zápasník Filip Grznár vypálil, že MMA není žádný sport, ale spíš jen taková bitka. Své kolegy Bendu a Angela rovnou schodil jako béčkové cvičence, což samozřejmě rozproudilo vášnivé debaty. No, alespoň se nenudíme, když se ti naši bíci takhle hezky štěkají.
4: Doprava.
5: Dopravní kolaps aktuálně pořádně drtí okolí pražského letiště Václava Havla kvůli rozsáhlé přestavbě křižovatky Aviatická, kde policie denně řeší kilometrové kolony a cestujícím radí, ať raději vyrazí s velkým časovým předstihem nebo využijí MHD. Většina ostatních silnic v krajích je dnes sjízdná, i když místy s opatrností, ovšem dejte si bacha na nehody, které se občas vynoří jako houby po dešti. A pokud náhodou někomu podřete auto na parkovišti, nenechávejte jen lísteček za stěračem, riskujete pokutu a správný postup je jasně daný, tak se na to nevykašlete.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes to vypadá na polojasnou až oblačnou neděli s přeháňkami hlavně na severu, teploty se vyšplhají na 16 až 20 stupňů Celsia, místy na jižní Moravě až na 23. Ale držte si klobouky, milí posluchači, protože už ve středu nás čeká 22 až 27 stupňů a do konce týdne to klidně může být i přes 30, takže se budete potit jako u výslechu. No, pánové, nezapomeňte na dostatek tekutin, aby z vás nebyla vysušená rozinka, ať máte co ukazovat na koupališti.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspa.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se při tom smějete?
1: Již zítra.
2: Attention, please. Will the real Slim Shady please stand up?

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 18. hodina podvečerní. Český internet se královsky baví. Koluje fotka novomanželů přímo od policie a lidé se předhánějí ve vtipných komentářích, co se asi stalo, že je sebrali rovnou ze svatby. Že by se někdo snažil utéct od manželských povinností dřív, než řekl ano.
4: Ze společnosti.
5: Nějaká babička v Brně si spletla dveře a místo do kadeřnictví zapadla rovnou do víru gay klubu, kde místo Meríru objevila úplně jinou kulturu. Prý se nestačila divit, kolik chlápků tam mělo lepší vlasy než ona, a dokonce i podprsenky. Ale hlavně, nikdo jí tam nechtěl umýt hlavu.
4: Kultura.
5: Festivalová sezóna v Česku je v plném proudu a lidi se konečně můžou pořádně vyřádit. Tisíce natěšených duší se sjíždí na akce jako Rock for People v Hradci Králové nebo Metronome Pragu v Letnanech, kde to sypou hvězdy jako Iron Maiden nebo Sting. Takže jestli máte volný víkend, vypadněte z baráku a jděte si užít tu festivalovou vřavu.
4: Sport.
5: Během nedávného hokejového šampionátu se Češi ukázali jako opravdoví mistři humoru, když internet zaplavili koláže a vtipy víc než puků v brance. Fanoušci si tak krátili čekání na finále, zatímco se naši borci rvali o zlato na ledě. Celý národ žil nejen hokejem, ale hlavně tím, jakou další blbost vymyslet, aby se u televize neposrali smíchy.
4: Doprava.
5: Slunce nad Českem láká k opalování a zřejmě i k nepozornosti, jeden řidič na Plzeňsku totiž kvůli kochání se, krásnou slečnou, bez plavek naboural do auta před sebou, jehož šofér se kochal úplně stejně. Evidentně to byl pohled k nezaplacení, pánové si aspoň potvrdili, že mají stejný vkus na holky i na dopravní přestupky. Takže pozor, ať vás na cestách nelákají jen výmoly, ale i pořádné výstřihy, ať nemáte nehodu, která by se do pojišťovny blbě vysvětlovala.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bylo takové aprílové divadlo, s teplotami od zhruba 16 do 20 stupňů Celsia, místy s přehánkami, takže žádné velké venkovní erotické hrátky se nekonaly, spíš decentní kafíčko pod deštníkem. Zítra se sice ještě držíme kolem 17 až 21 stupňů, ale bacha, ke konci týdne to vypadá na pořádné vedro, tak doufejme, že vás to nenechá ve štychu a na koupališti nebudete za suchary, protože nás čeká až 30+.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum

0: fui.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 14. června, má svátek Roland. Toto jméno, pocházející ze staroněmčiny s významem slavná země, proslavil především legendární rytíř z doby Karla Velikého. Všem Rolandům přeji krásný den.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 18. hodina podvečerní. Český internet se královsky baví. V kolu je fotka novomanželů přímo od policie a lidé se předhánějí ve vtipných komentářích, co se asi stalo, že je sebrali rovnou ze svatby. Že by se někdo snažil utéct od manželských povinností dřív, než řekl ano.
5: Ze společnosti.
6: Nějaká babička v Brně si spletla dveře a místo do kadeřnictví zapadla rovnou do víru gay klubu, kde místo Meríru objevila úplně jinou kulturu. Prý se nestačila divit, kolik chlápků tam mělo lepší vlasy než ona, a dokonce i podprsenky. Ale hlavně, nikdo jí tam nechtěl umýt hlavu.
5: Kultura.
6: Festivalová sezóna v Česku je v plném proudu a lidi se konečně můžou pořádně vyřádit. Tisíce natěšených duší se sjíždí na akce jako Rock for People v Hradci Králové nebo Metronome Pragu v Letnanech, kde to sypou hvězdy jako Iron Maiden nebo Sting. Takže jestli máte volný víkend, vypadněte z baráku a jděte si užít tu festivalovou vřavu.
5: Sport.
6: Během nedávného hokejového šampionátu se Češi ukázali jako opravdoví mistři humoru, když internet zaplavili koláže a vtipy víc než puků v brance. Fanoušci si tak krátili čekání na finále, zatímco se naši borci rvali o zlato na ledě. Celý národ žil nejen hokejem, ale hlavně tím, jakou další blbost vymyslet, aby se u televize neposrali smíchy.
5: Doprava.
6: Slunce nad Českem láká k opalování a zřejmě i k nepozornosti, jeden řidič na Plzeňsku totiž kvůli kochání se, krásnou slečnou, bez plavek naboural do auta před sebou, jehož šofér se kochal úplně stejně. Evidentně to byl pohled k nezaplacení, pánové si aspoň potvrdili, že mají stejný vkus na holky i na dopravní přestupky. Takže pozor, ať vás na cestách nelákají jen výmoly, ale i pořádné výstřihy, ať nemáte nehodu, která by se do pojišťovny blbě vysvětlovala.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bylo takové aprílové divadlo, s teplotami od zhruba 16 do 20 stupňů Celsia, místy s přehánkami, takže žádné velké venkovní erotické hrátky se nekonaly, spíš decentní kafíčko pod deštníkem. Zítra se sice ještě držíme kolem 17 až 21 stupňů, ale bacha, ke konci týdne to vypadá na pořádné vedro, tak doufejme, že vás to nenechá ve štychu a na koupališti nebudete za suchary, protože nás čeká až 30+.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapí mě. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Povídám, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze dva se jim za čtvrt hodiny. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: čele jede temný pán, v sedle kostlivýho hřebce, nad ním krouží hejnovran, signum pekla září v lepce, hvězdný prach má na botách, kape žíra vina s tlamy, je to král, má jméno strach, schání půdu pro své chrámy.
1: Z luna černočerných lesů, v čele svých armád jde stín, za ním chvátá smečka běsů a všichni žhaví na pokyn. Jede král se jménem strach,

vedle cvála jeho paní. Madam pícha v bílé robě, drtí duši jemnou dlaní, aby živá tlela v hrobě. Bledý přízrak s krásnou tváří, v bílých šatech skrývá dýku, pod domnělou svatozáří, bodá dýkou do hrudníku. Paní pícha na

hvězd táhne svojem. Nejvěrnější padlá kráska zanechává velký dojem, když se tváří jako láska. Našeptává slůvka tklivá o tom, jak je těžké žíti, o tom, jak je spravedlivá, když nás ta osidel chytí. Temná vojska táhnou krajem, hloupost, lenost, ruku v ruce, my si pletem peklo s rájem, když nám otravují srdce.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 20 hodin. Takto se nám v Česku opět ukázalo, že fotbal umí být vzrušující i mimo hřiště, a to doslova. Nejvíc sexy fotbalová rozhodčí totiž opět vyrazila do bikin a fanoušci si hned všimli, že obě půle stály za pořádné koukání. Zkrátka, kopaná u nás nabírá nových, poněkud odhalených rozměrů.
5: Ze společnosti.
6: Některý fotbalový funkcionář si zřejmě spletl Vánoce s aprílem a v noci si to namířil na magistrát, kde se rozhodl bušit na dveře nahým pozadím. Tahle bizarní scéna se prý dočkala i videozáznamu, což z ostudy dělá spíš celostátní hit. Snad se mu alespoň podařilo něco vyřídit, když už riskoval pokutu za exhibicionismus.
5: Kultura.
6: České bulvární deníky teď řeší, co vyvádí rapper Kanye West s manželkou Biancou Censoriovou prý dojí krávu polonahá. No co na to říct? Asi umělecké dojící performance, neboli kravina na druhou. Hlavně, že je u toho sranda a my máme o čem drvat u kafe.
5: Sport.
6: Fotbalový fanoušek ukázal, že pravá láska k masu nezná mezí ani ve vlaku, když si tam za jízdy připravoval steak na žehličce na vlasy. Je sice otázka, jestli to bylo k jídlu, ale zápach si určitě užili všichni spolucestující. To je panečku gurmánský zážitek hodný mistrů.
5: Doprava.
6: Tak pozor, kdo letí z Prahy, ať si píchne špeka do ucha a vyrazí dřív, protože se to u letiště Václava Havla zase pěkně sype. Rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Aviatická totiž způsobuje totální kolaps a kilometrové kolony, takže riskuje, že dovolená začne naštvaně už na příjezdové cestě. Policie už jen bezmocně radí, ať se na letiště raději CP městskou hromadnou dopravou, nebo ať má obří časovou rezervu, jinak letadlo odletí bez vás a bez vaší prdele.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes to bude zase jedna velká proměna, s denními teplotami mezi 16 a 20 stupni Celsia, na Moravě se to možná vyšplhá až na příjemných 23, tak se konečně trochu ohřejeme. Večer pak ale teploty klesnou k 11 až 7 stupňům, tak si holky ty krátké sukínky na diskotéce pořádně pohlídejte.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku. Protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte A, a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vele do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informace.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio. Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
4: My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 21 hodin večer. Léto se kvapem blíží a s ním i tradiční české sousedské války o každý centimetr plotu nebo hlasitost večerního grilování, kde se občas nešetří peprnými výrazy ani mokrými trenkami přehozenými přes balkon. Česká republika se tak připravuje na další sezónu ostrých slovních přestřelek, kde se pravda a láska občas sejdou akorát u soudu.
5: Ze společnosti.
6: Češi se zase předvedli, tentokrát s novou mánií, někteří propadli zvěru víček od PET lahví, nikoli kvůli charitě, ale jako bizarní formu interiérového designu. Jejich obýváky teď připomínají skládku barevného plastu, což leze na nervy nejen rodině, ale i kamarádům, kteří nechtějí šlápnout vedle.
5: Kultura.
6: 10 let po smrti Ivana Jonáka, legendárního krále Discolandu, se na pultech objevují další paměti plné sexu, diska a svobody, takže se nám tu zase rozjede pořádná jízda do 90. Fanoušci se prý můžou těšit na pořádný nářez, kde i ty největší šedé myši zjistí, že si život uměl tenhle týpek fakt užít. Takže připravte klobouky a nechte se unést zpět do doby, kdy se kalilo s grácií i pořádným randálem.
5: Sport.
6: Český fotbal zase ukázal, že má díry jako ementál, když policie sebrala desítky lidí kvůli sázkám a ovlivňování zápasů. Od hráčů po rozhodčí, sázková mafie si vesele řádila v několika ligách, včetně té nejvyšší. Teď se budeme tvářit, že to vyčistíme a zase budeme věřit, že se hraje fér.
5: Doprava.
6: Pozor, řidiči s velkým egem a prázdnou peněženkou. Na českých silnicích se to už nějakou dobu hemží speciálními SPSkami na přání, za které si majitelé pěkně připlatili. Někteří se chlubí vtipnými hesly nebo jmény, jiní tam plácnou něco tak kryptického, že byste spíš potřebovali dešifrovací klíč než řidičák. Je vidět, že i v kolonách a zácpách si prostě musíme najít cestu k tomu, jak být za exoty.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Kiss Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Kiss Radio.

0: Dva kamarádi se hádají, kdo má ošklivější ženu. Povídá, ty máš ošklivou ženu? Povídá, tak o 500. A tak jeden. Tak se jenom u taxika, přijedou na nějaký venkov, povídá, teď dávej bacha, musíš si vzít holinky, vole. Tak přijdou, povídá, Máňo, pojď sem. Objeví se příšerná, otřesná ženská, říká, pojď sem, pokaž se, tak tohle je moje žena. Povídá, tomuhle říkáš ošklivá žena? Tak tohle je proti tý mý šípková růženka. Pá, tak jedem, tak jedou, jedou asi 50 km, přijedou do příšerné vesnice, pá, teď dávej bacha, to si ale musíme vzít ty vysoký gumáky a rukavice, tak přijdou normálně, dochlívá, povídá, vem si vidle, odházej takhle hnůj, on nadzvedne víko od kanálu, pá, Máňo, vylez. Z kanálu se ozve,
1: Jardo, mám si vzít masku, povídá, hovno, dneska žádnej sex nebude, já tě jenom chci ukázat kamarádovi.
2: Crazy Radio.
3: Minimum
4: muziky. Minimum
5: info. Maximálně fun.
6: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. června, má svátek Roland. Toto jméno, pocházející ze staroněmčiny s významem slavná země, proslavil především legendární rytíř z doby Karla Velikého. Všem Rolandům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a to teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Switch.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, 22 hodin večer. Českému národu konečně svitla naděje na pořádné léto, takže trenky i plavky už pomalu praskají ve švech. Na koupalištích se to hemží těmi, co si na plavkovou sezónu úplně nevzpomněli, ale hlavně, že to pivo teče proudem. Prostě pohoda, klídek, tabáček, než zase přijde nějaká ta sprcha, co?
4: Ze společnosti.
5: V Brně se můžete pokochat neobyčejnou památkou, na jižním okně věže kostela svatého Jakuba vystrkuje na kolem jdoucí svůj nahý zadek malá postavička. Tento historický vtípek, kde se dotýkají gotické oblouky, je prý pozůstatek neschod mezi farnostmi nebo naštvaného stavitele. Lidé si tak už po staletí mohou prohlédnout pořádnou drzost v kameni.
4: Kultura.
5: Influencerka Dominiku Alagia se na jedné akci pořádně odvázala, když dorazila v bílé košili uvázané tak, že toho víc odhalovala než zakrývala. Její vnady se tam sotva držely, což fanoušky, samozřejmě, nenechalo chladnými. Holt, když je na co koukat, tak se holt kouká, že ano.
4: Sport.
5: Česká fotbalová reprezentace se na mistrovství světa sice snaží, ale po prohře s Jižní Koreou už se v kuloárech špitá o ostudě. Aby naši hoši měli šanci postoupit, musí se kurva hnout s výsledky. Jinak místo postupu bude z Ameriky jen prodloužená dovolená, a to fakt nechceš.
4: Doprava.
5: Chcete frnknout na dovolenou? Tak se nejdřív obrňte trpělivostí, protože před pražským letištěm je teď totální kolaps a kolony jako prase, kvůli předělávce křižovatky Aviatická. Místo plavek si raději přibalte knížku a pořádnou svačinu, protože tu prý budete sedět desítky minut. Policie doporučuje hodit auto do škarpy a využít raději MHD, pokud tedy nechcete zmeškat let.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer si s námi obloha pořád hraje na schovávanou, takže se dočkáme proměnlivé oblačnosti a někde si i lehce zmokneme, hlavně na severovýchodě. Teploty nám v noci klesnou na 7 až 11 stupňů Celsia, což je tak akorát na to, aby se vám nechtělo z postele, ale ne moc na venkovní randění bez pořádné kožichu. Zítra už to ale bude lepší, denní maxima se vyšplhají na příjemných 20 stupňů, takže už se snad dočkáme i nějakého toho sluníčka, co nám prozáří tenhle pojevaný týden.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. června, má svátek Roland. Toto jméno, pocházející ze staroněmčiny s významem slavná země, proslavil především legendární rytíř z doby Karla Velikého. Všem Rolandům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala pír

0: synk do klitorisu. Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
3: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
0: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 14. června, předposlední, 23. hodina večerní. Kurva, zas je v televizi nějaká debilní politická debata, ale lidé mají jiné starosti, třeba jak ustát to šílené počasí. Předpověď na víkend vypadá jak apríl, zítra prej přijde od západu brutální bouře, co nás zas zlije jako prase, tak si připravte pláštěnky, a hlavně peníze, protože letní brigády se schánějí fakt blbě. A jo, na silnicích je to zas jako v tankodromu, takže bacha na díry, ať si neurazíte kolo, kurva, to nikdo nechce.
4: Ze společnosti.
5: Tak to máme zase co poslouchat. V Česku se prý člověk občas začervená u názvů některých obcí, tolik lechtivých dvojsmyslů, že by z toho jeden dostal osypky. Prý i v mapách to občas vypadá jako katalog erotických služeb. No co, aspoň víme, že naši předci měli smysl pro pořádnou švandu, když tyhle vesnice pojmenovávali.
4: Kultura.
5: Pražany už zřejmě nebaví ten kravál z letních festivalů, noční klid jim prý ničí péářby pod širým nebem. Aktivisti a některé městské části proti tomu sice brojí, ale nová vyhláška by mohla těm největším rambajzům povolit rachotit klidně i po 10. večer. Takže buďte v klidu, nebo se rovnou přestěhujte do lesa, borci.
4: Sport.
5: Česká fotbalová reprezentace se na mistrovství světa předvedla hned z kraje, když proti Jižní Koreji prohrála 1-2, a to prý s takovou fotbalovou kudlou u krku, že to byl obraz českého fotbalu. Aby toho nebylo málo, experti si rýpli i do fanoušků, kterých na zápase moc nebylo prý pěkná ostuda.
4: Doprava.
5: Takže, vy kokoti za volanty, neděle večer se zas tradičně posrala. Jestli jste si mysleli, že se v klidu dostanete domů, tak na D1 to zase nějaký jelito poslalo do svodidel a v Praze se na Zderaské taky někdo plácl. A abyste si nemysleli, že jen auta dělají bordel, někteří šmoulové si hrají na mašinefíry a vezou se venku na spřáhle vlaku, snad jim to aspoň stojí za ten adrenalin, co ty buzny.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra, v pondělí, nás čeká polojasno až oblačno a rtuť teploměru se vyšplhá až k příjemným 23 stupňům Celsia. V noci ale bacha, teploty klesnou k 7 stupňům, takže kdo se svlékne moc brzy, riskuje omrzlé bradavky nebo péro jak z maringotky, kurva. To na koupání ještě úplně nebude, ale aspoň si užijeme sluníčka, než to zase nějaká tlaková níže zkazí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: V autě do sebe nabourají dvě blondýny. No tak vylezou z aut a strašně se hádají. Jsi koza! Jsi kráva! Kam jsi jela, kozo? No do kosmetického salonu, krávo! To já taky, ty kozo! A na kolik jsi měla termín, ty krávo, co? No na 11. hodinu, ty kozo! No teď ti říkám, že jsi kráva. Já tam přece měla být na 10. Tím pádem jsi mi měla dát přednost ty.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 15. června, půlnoc. Takže, Vando, máme to tady. Nový institut navrhuje makat až do 270, aby nám ten skurvenej důchod vůbec zbyl a člověk si ho mohl užít v domově seniorů. To už asi fakt nezbude čas na nic jiného, než si dát v práci rychlovku na záchodě, než vás klepne mrtvice přímo u pásu. Holt, nezbývá než doufat, že ta vládní rakev bude mít vestavěný bar a diskotéku, protože na pořádnou zábavu už asi doopravdy nebudou síly.
5: Ze společnosti.
6: Strážníci v Týně nad Vltavou věli k nahlášené mrtvole v lese, ale ukázalo se, že to je jen silikonová pana v bedně. Na místo vyšetřování vraždy tak řešili spíš lidské choutky a kurva, co s tím kusem gumy, co tam někdo zanechal. Asi se někomu utrhla ze řetězu erotická fantazie a teď se s ní perou chlapi zákona.
5: Kultura.
6: V jedné nejmenované pražské galerii se aktuálně řeší pěkný poprask, protože tam vystavili díla s nahými ženami, co vypadají, že si to tam kurva užívají. Místní prudiči a samozvaní moralisti už srocují davy a dožadují se, aby to sundali, prej aby se děcka nedívala na ty prasárny. No, ale vypadá to, že fronty před galerií se spíš prodlužují a spousta chlapů si tam kupuje permanentky, takže by to tam klidně mohli nechat.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že na okresních fotbalových pažitích to opět vře, nejen po gólech, ale i mimo hřiště. Jeden nejmenovaný sudí prý po zápase dostal nabídku na soukromý kurz píštalkové techniky od fanoušků z páté ligy, kteří mu slibovali, že si zapamatuje každý faul. Jestli se to týkalo i jeho ženy, která tam prý taky pěkně hulákala, ví jen Bůh a chlapi z kabiny.
5: Doprava.
6: V Rychnově nad Kněžnou se dnes večer na Jiráskově ulici střetl cyklista s chodcem, takže to tam chvíli vypadalo jak po menší rvačce v putice. Jestli jeden čuměl do mobilu a druhej měl v prdeli blikačku, to už nikdo neřeší, hlavně že si ty hovada překážela. Průjezd je sice se zvýšenou opatrností, ale po takovýmhle divadle tam snad už nikdo nepoleze, ne.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Česku čeká polojasno až oblačno, ale pršet už by moc nemělo, jen na severovýchodě by to mohlo trochu kápnout. Ranní teploty se budou pohybovat kolem 7 až 11 stupňů, takže žádné mrazení, dámy a pánové, a přes den se vyšplháme k příjemným 18 až 22 stupňům, ideální na svlékání přebytečných vrstev.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou,

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Proč chodí policajti vždycky ve dvou? Jeden umí číst a druhý psát.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: DJ Markski, dropping it, Eurostyle.
3: Notice, it's the Outer Brothers, back in the room, ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, cause we're about to

0: odbyla první hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Každý den je originál.
5: Dnes, 15. června, slaví svátek Vít. Jméno Vít pochází z latiny a nese v sobě význam, život, nebo, živý. Všem Vítům přeji krásný sváteční den.
4: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla druhá hodina.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.